0: Řísi večer s Rádiem B.
1: Denna rajo de amchamet. Di thastong pikanga yot pathoret.

pohodová noční hudba na Rádiu B.

I'm used to it by now. Just breathe.

Je 5 hodin na rádiu B. Radio B.

Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Ďakujem.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Hnutí STAN navrhuje zákaz alkoholu při jednání poslanecké sněmovny po emotivní debatě v Brně o sudetských Němcích. Diskusi provázela napjatá atmosféra a vulgární projevy. Tento návrh na změnu stávajícího jednacího řádu je reakcí na chování vládních poslanců při šestihodinovém jednání. V Praze se před komunálními volbami rozjela intenzivní kampaň, kde ODS ze své čtyřleté vlády viní partnerskou stranu Piráty. Tomáš Portlík, lídr ODS a koalice Spolu, upozaďuje fakt jejich vedoucí role v metropoli. Opozice ANO se zároveň pustila do obviňování Pirátů z městských problémů. Pražská občanská demokratická strana nominovala na regionálním sněmu kandidáta na post primátora hlavního města. Za ODS se o tuto pozici uchází první místopředseda strany, starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, a za dvojku byla zvolena Alexandra Udženia. Společně s TOP 09 vytvoří koaliční Spolu pro Prahu, která finální nominace představí na přelomu května a června. Ministr školství Robert Plaga si připomíná odsun německy hovořícího obyvatelstva z Brna a zdůrazňuje důležitost deklarace smíření. Jako jeden z mála koaličních politiků podporuje nadcházející sjezd sudetských Němců, který se uskuteční od pátku do pondělí v Brně. Brněnský biskup Pavel Konzbul vyzývá k přístupu s klidem a respektem k tomuto historickému procesu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Je 9 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Hnutí STAN navrhuje zákaz alkoholu při jednání poslanecké sněmovny po emotivní debatě v Brně o sudetských Němcích. Diskusi provázela napjatá atmosféra a vulgární projevy. Tento návrh na změnu stávajícího jednacího řádu je reakcí na chování vládních poslanců při šestihodinovém jednání. V Praze se před komunálními volbami rozjela intenzivní kampaň, kde ODS ze své čtyřleté vlády viní partnerskou stranu Piráty. Tomáš Portlík, lídr ODS a koalice Spolu, upozaďuje fakt jejich vedoucí role v metropoli. Opozice ANO se zároveň pustila do obviňování Pirátů z městských problémů. Pražská občanská demokratická strana nominovala na regionálním sněmu kandidáta na post primátora hlavního města. Za ODS se o tuto pozici uchází první místopředseda strany, starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, a za dvojku byla zvolena Alexandra Udženia. Společně s TOP 09 vytvoří koaliční Spolu pro Prahu, která finální nominace představí na přelomu května a června. Ministr školství Robert Plaga si připomíná odsun německy hovořícího obyvatelstva z Brna a zdůrazňuje důležitost deklarace smíření. Jako jeden z mála koaličních politiků podporuje nadcházející sjezd sudetských Němců, který se uskuteční od pátku do pondělí v Brně. Brněnský biskup Pavel Konzbul vyzývá k přístupu s klidem a respektem k tomuto historickému procesu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Relax.

Ahoj, tady je Esteves, jsme na Bčku a před náma relax číslo 124. Dneska to bude v podstatě celý o drum and bassu, ale začneme housíkem. Já vám přeju příjemný poslech a jdem na to.

Trilla. On radio.

Po Baking se dostáváme k prvnímu drum and bassu a tím je freestyle od Bumfunk MCs. V relaxu a na Bčku.

Rela.

Relax,

Dohrávající noisy bude střídat high contrast v relaxu a na Bčku.

Relax. On Radio B.

Dostáváme se k mému velkému oblíbencovi a tím je Kalibr. Tohle je Badger in Force.

0: Relax,
1: Rippy them, rippy, rippy, rippy boy.

Za mě jednoznačně záležitost na parket a stojí za ní GNT 247 v relaxu a na Bčku.

0: 61.
1: Kid.
0: Yes, Michael.
1: Shut up.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Hnutí STAN navrhuje zákaz alkoholu. Při jednání poslanecké sněmovny po emotivní debatě v Brně o sudetských Němcích. Diskusi provázela napjatá atmosféra a vulgární projevy. Tento návrh na změnu stávajícího jednacího řádu je reakcí na chování vládních poslanců při šestihodinovém jednání. V Praze se před komunálními volbami rozjela intenzivní kampaň, kde ODS ze své čtyřleté vlády viní partnerskou stranu Piráty. Tomáš Portlík, lídr ODS a koalice Spolu, upozaďuje fakt jejich vedoucí role v metropoli. Opozice ANO se zároveň pustila do obviňování Pirátů z městských problémů. Pražská občanská demokratická strana nominovala na regionálním sněmu kandidáta na post primátora hlavního města. Za ODS se o tuto pozici uchází první místopředseda strany, starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, a za dvojku byla zvolena Alexandra Udženia. Společně s TOP 09 vytvoří koaliční Spolu pro Prahu, která finální nominace představí na přelomu května a června. Ministr školství Robert Plaga si připomíná odsun německy hovořícího obyvatelstva z Brna a zdůrazňuje důležitost deklarace smíření. Jako jeden z mála koaličních politiků podporuje nadcházející sjezd sudetských Němců, který se uskuteční od pátku do pondělí v Brně. Brněnský biskup Pavel Konzbul vyzývá k přístupu s klidem a respektem k tomuto historickému procesu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Neboj se uvolnit.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Ve světě plném oživování populárních příběhů přichází stanice FX spolu s Hulu s novým komediálním seriálem Velmi mladý Frankenstein, který vede tým producentů včetně Stephanie Robinson, Taiki Waititiho a legendárního Mela Brookse. Hlavní roli stvární herec Zach Galifianakis, známý svým unikátním humorem. Seriál staví na nadčasovém odkazu klasického příběhu, ale přináší ho do 2026. roku se svěžím a moderním pohledem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: I am here, so follow me, so representing. From Jamaica to New Caledonia.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejové mistrovství světa je v plném proudu a Česká televize připravila zajímavou soutěž pro všechny fanoušky. Stačí správně odpovědět na otázku a čeká vás možnost vyhrát atraktivní ceny. Tak popadněte svůj dres a zkuste své hokejové znalosti, možná to budete právě vy, kdo si odnese vítězství v roce 2024. Arsenal má kolo před koncem Premier League pomalu na dosah titulu. Po vítězství nad Burnley 1-0 mají náskok 5 bodů před druhým Manchesterem City. Pokud City v úterý v dohrávce 37. kola nezvítězí nad Bournemouth, Arsenal může po 22 letech oslavovat triumf. Marie Bousková předvedla skvělý výkon ve Štrasburku, kde v českém souboji porazila Kateřinu Siniakovou po setech 7-6 a 6-3. Tohle vítězství bylo její vůbec první ve vzájemných duelech se Siniakovou, což rozhodně potěší každého fanouška. Můžeme se těšit, co nám Bousková ještě v sezóně 2024 ukáže. Brno slaví další vítězství nad Pardubicemi, tentokrát s výsledkem 92-89, čímž si zajistilo vedení ve finálové sérii 2-0 na zápasy. Duel byl napínavý až do samého konce, ale brněnští basketbalisté ukázali chladnou hlavu a preciznost. Sérii nyní čeká další fáze na domácí palubovce Brna, což jim dává výhodu, kterou si nepochybně nenechají ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

for a future, let's go.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, ze světa vesmírné technologie přichází zajímavost. Roskosmos, ruská národní vesmírná agentura, začal na svých raketách zobrazovat komerční reklamy kvůli stenčujícím se rozpočtům. Tento krok by mohl výrazně pomoci vylepšit jejich finanční situaci, a to v době, kdy kosmické mise jsou stále nákladnější. Loučí se s vámi Rádio B a přejeme vám hezký den. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v hauzovým rytmu.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hnutí STAN navrhuje zákaz alkoholu při jednání poslanecké sněmovny po emotivní debatě v Brně o sudetských Němcích. Diskusi provázela napjatá atmosféra a vulgární projevy. Tento návrh na změnu stávajícího jednacího řádu je reakcí na chování vládních poslanců při šestihodinovém jednání. V Praze se před komunálními volbami rozjela intenzivní kampaň, kde ODS ze své čtyřleté vlády viní partnerskou stranu Piráty. Tomáš Portlík, lídr ODS a koalice Spolu, upozaďuje fakt jejich vedoucí role v metropoli. Opozice ANO se zároveň pustila do obviňování Pirátů z městských problémů. Pražská občanská demokratická strana nominovala na regionálním sněmu kandidáta na post primátora hlavního města. Za ODS se o tuto pozici uchází první místopředseda strany, starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, a za dvojku byla zvolena Alexandra Udženia. Společně s TOP 09 vytvoří koaliční Spolu pro Prahu, která finální nominace představí na přelomu května a června. Ministr školství Robert Plaga si připomíná odsun německy hovořícího obyvatelstva z Brna a zdůrazňuje důležitost deklarace smíření. Jako jeden z mála koaličních politiků podporuje nadcházející sjezd sudetských Němců, který se uskuteční od pátku do pondělí v Brně. Brněnský biskup Pavel Konzbul vyzývá k přístupu s klidem a respektem k tomuto historickému procesu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Drake se ve svém novém albu Made of Honor snaží obnovit svůj statut krále hiphopu s úchvatnou kolekcí skladeb, které dokazují jeho schopnost dominovat hitparádám. Pod taktovkou vydavatelství Republic Records tento projekt sklízí chválu za svou produkci i inovativnost. Pro fanoušky Drakea a nováčky je toto album nezbytným poslechem pro pochopení jeho umělecké cesty v 2024. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Rovné víty v rytmu tvého srdce.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejové mistrovství světa je v plném proudu a Česká televize připravila zajímavou soutěž pro všechny fanoušky. Stačí správně odpovědět na otázku a čeká vás možnost vyhrát atraktivní ceny. Tak popadněte svůj dres a zkuste své hokejové znalosti, možná to budete právě vy, kdo si odnese vítězství v roce 2024. Arsenal má kolo před koncem Premier League pomalu na dosah titulu. Po vítězství nad Burnley 1-0 mají náskok 5 bodů před druhým Manchesterem City. Pokud City v úterý v dohrávce 37. kola nezvítězí nad Bournemouth, Arsenal může po 22 letech oslavovat triumf. Marie Bousková předvedla skvělý výkon ve Štrasburku, kde v českém souboji porazila Kateřinu Siniakovou po setech 7-6 a 6-3. Tohle vítězství bylo její vůbec první ve vzájemných duelech se Siniakovou, což rozhodně potěší každého fanouška. Můžeme se těšit, co nám Bousková ještě v sezóně 2024 ukáže. Brno slaví další vítězství nad Pardubicemi, tentokrát s výsledkem 92-89, čímž si zajistilo vedení ve finálové sérii 2-0 na zápasy. Duel byl napínavý až do samého konce, ale brněnští basketbalisté ukázali chladnou hlavu a preciznost. Sérii nyní čeká další fáze na domácí palubovce Brna, což jim dává výhodu, kterou si nepochybně nenechají ujít. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V pražské Arše plus vystoupí ve 20:30 polský jazzový kvartet Kosmonauti. Lístek vyjde na 300 pade. V plzeňském Zachspabu zahraje osmičlená hudební skupina V3ska, která hraje převážně styl ska, doplněný prvky reggae a punku. Lístek je za 270 korun. Meet Factory v Praze vystoupí dnes od 20 hodin americká skupina Dirhoof. Vstup je 500 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Radio Béčko. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém končí svou funkci na konci června s přesunem agendy na ministerstvo zdravotnictví. Jeho místo převezme Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka péče o duševní zdraví a protidrogové politiky. Vláda schválila přesun některých agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Na brněnském zastupitelstvu způsobila žena rozruch, když vytáhla sovětskou vlajku a kritizovala Ukrajinu. Dále se vyjádřila proti sjezdu sudetských Němců, plánovanému na následující víkend. Strážníci přivolali státní policii pro podezření z propagace omezující svobody, která případ převzala. Policejní dokumenty odhalily, že primátor Karviné Jan Wolf instruoval svého řidiče, aby získal osobní údaje o novinářovi kritizujícím jeho působení a fotbalový klub MFK Karviná. V souvislosti s podezřením na manipulaci zápasů je Wolf obviněn z podplácení, přičemž jeho zájem o novinářovi informace byl označen za mafiánskou praktiku. Investigace se kontextově týká možných nekalostí v karvinském fotbale a potenciálního zneužívání moci ve městě. Ministerstvo financí se postavilo proti návrhu zákona ministra kultury Otto Klempíře, který se zaměřuje na změnu financování veřejnoprávních médií. Požaduje přepracování návrhu pro větší finanční stabilitu těchto médií. Tento krok následuje po podobných výhradách ostatních ministerstev a veřejných orgánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Krásný čtvrteční večer z roudnického studia Rádia Bčko. Přátelé, vítejte. Začíná nám další díl pořadu Vintage C. Tentokrát je to díl číslo 167. Já jsem Cvrkoslav Zelený a jak už je tomu zvykem, dnešní díl mám zase na starosti já. Takže se pohodlně běžte postavit, pohodlně si skočte pro něco dobrýho k pití. A myslím si, že ten dnešní díl po krátký odmlce můžeme podstartovat. Na první pece jsme měli Flatbeat a Mr. Oizo a jako druhou mám ještě větší parádu Autospace a The Prodigy. Přátelé, začínáme, tohle je vintážek a tak dále, jak to znáte. Pojďme rovnou k muzice, ať dneska ještě něco stihneme. Tak pojď mi do tmy!

No a my plujeme dál na vlnách rádia Bčko, přátelé, akorát nám dohráli Prodigy. A já jsem měl úplně jiný plán, co vám dneska pohovořím také na začátek, ale napadla mě taková skvělá informace, že vlastně Prodigy teď plánují nový koncert v České republice, bude to v rámci jejich tour a bude to 23. listopadu v O2 aréně. Takže pokud byste třeba měli chutě slyšet naživo nějakým způsobem, tak máte teď možnost. Nám už se to poštěstilo v minulosti, my jsme byli ve Fórum Karlín, podle mě to bylo. A to byl vlastně poslední koncert v České republice, kdy byl ještě kompletní, než umřel Kýs a tak dále. Takže já jsem za to docela rád nějakým způsobem, že jsme si to zažili, byli jsme tam s bratrem a s partičkou. No ale teď se nabízí taková ta obnovená verze, nekompletní verze, ale zároveň si myslím, že ono stejně jak je to elektronická hudba do určitý míry, takže není co ztratit, takže 23. listopad 2026 O2 Arena Praha, pokud byste se chtěli mrknout na Prodigy, tak budou tady v našich luzích a hájích. No a já jsem vlastně vyčerpal celý ten svůj čas na vstup, takže si pojďme rovnou loupnout další song a pak teprve pohovoříme co jak novýho, znáte to. Já jsem vybral dneska na začátek celého vintážku takový rychlejší písničky, jak tradičně říkám, takovou diskošku a potom si dáme výklus nakonec. Mám krásnou českou písničku dneska, nebudu předbíhat, ale neřeknu vám to ještě. Takže hele, dáme si dvě diskošky a pak rovnou pátá pecka, česká písnička. Já vzhledem k tomu, že mám 5-minutový ty na začátku, tak ta česká písnička bude vlastně skoro hned. Přátelé, další skladba Fatboy Slim a The Rockefeller Skunk. Pojďme rovnou na to, ať můžeme pohovořit, jo? Já jsem vám to slíbil. Rádio Bčko frčí dál, vy frčíte s náma, tak pojďme. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

0: Kosorci, právě ladíte vintážek s Srkoslávkem.
1: No a nám v rádiu dohrál Fatboy Slim, přátelé. Mám teda špatnou zprávu, Fatboy Slim asi letos do Prahy nepřijede. Jestli se nepletu, tak byl na Beats for Love, vole, nějaký rok, dva dozadu, něco na ten způsob. My jsme tam měli v plánu jet, ale nějak z toho sešlo a já už teď upřímně nemám úplně festivalový takový drive, nebo nějakým způsobem nezvládám dlouhý festivaly. Takže tak, Fatboy Slim asi musíme nechat na nějakou dobu, nechat bejt. Jako další je pro vás připravená skladba Born Sleepy od Underworldu, což znamená, že ty vlastně taky nepřijedou, ale jestli si to dobře pamatuju, tak ty zase byly na nějakým Metronom festivalu asi 3 roky nazpátek, něco na ten způsob. Hele, vem to čert, takže žádný Fatboy, žádný, vole, Underworldi, ale můžeme si letos poseknout Prodigy v O2 aréně někde na podzim, jak jsem hovořil, 23. listopad, jestli se nepletu, a tak dále, a tak dále. Já jsem měl pro vás připravený na tenhle vstup úplně jiný téma, ale napadlo mě to pozměnit. Dáme si téma, co dneska Štěpa pije, přátelé. A určitě vás nepřekvapí, že mám dneska Fernet, mám hranatej Fernet, který jsem dostal minulý víkend. Byl za náma kámoš ze Švýcarska, právě ten kámoš, u kterého jsme byli na výletě, o kterým jsem vám hovořil v minulém díle. A potřeboval si u mě vyzvednout nějaký věci a jako protislužbu mi přinesla Fernetu. Takže to tady teďkon poctivě piju a musím se přiznat, že ale máme 3 písničky za sebou, kde první měla 5 minut, druhá 5 minut a třetí 7 minut, jo. A já tady u toho chlastám jak prokoplávana. Hele, není to úplně dobrý si na začátek dávat takovýhle dlouhý písničky. Většinou je fajn, že se stihnu tak nějak rozkoukat, profackovat mezi songem, ale tentokrát je tomu jinak. Takže co dneska ještě papije, je to Fernet. Pivo jsem si ani nedával, protože je docela teplovenku, takže si vystačím s kořalkou. Doufám, že i vy máte nalitýho něco dobrýho takhle čtvrtečního večera podporujícího. A myslím si, že z téhle rubriky asi vše. Pojďme se rovnou mrknout na ten Born Sleepy a Underworld. Přátelé, pokračujeme dál. Vlny rádia Bčka vás ošplouchávají stále a dále. A budou až do 9. Tak pojďme dál.

0: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.
1: No a za náma už je skladba Born Slippy, přátelé, a vy jste určitě podle znělky poznali, že právě přichází česká písnička ve vintážku, a není tomu ani tenhle týden jinak. Dnešní skladba Jiří Korn a Ty to nemáš snadný. Podle se na to postavte a pojďte si to rovnou se mnou poslechnout. Za mě to výběrová skladba, takže ještě jednou Jirka Korn a Ty to nemáš snadný. To je stejně jak já, vole. Na rádiu Bčko, vole.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi! Jsme Češi, nejsme mimozemšťani!
1: No a my máme za sebou českou písničku vintážku, přátelé, tentokrát Jiří Korn a skladba Ty to nemáš snadný. Já jsem se snažil najít nějaký speciální informace o této pece, vlastně internet nic, tak jsem potom ještě znásilnil AI, jestli mi tam taky nedá nějaký, řekněme, informace, ale dala mi skoro prd. Takže vlastně to, co bych vám mohl říct, že to je skladba z roku 1986 a interpreta už jsme si hovořili. Hudbu napsal Ondřej Soukup a text je od Miroslava Černýho, je to pop lomeno synth pop z 80. let. Dočetl jsem se vlastně, že stálo za to na vrcholu kariéry Jiřího Korna nějak tak políznout takový ty západní trendy, takže to bylo tak nějak laděný a vole, to je asi celý, co jsem z toho byl schopnej vyčíst. No ještě tam psali, že to je skladba plná ironie, jo, tak doufám, že na vás to také nepůsobilo. Já velice rád pracuju, už mi z toho, vole, vystupují pupínky pomaloučku, ale tak jako tak, tohle byla česká písnička o vintážku. Jirka Korn a Cvrko Brko na jednom majku, znáte to. No a my už jsme se pomaloučku polohoučku v rámci vinticí překlonili a překlenuli přes ten diskoškovej vibe a dostaneme se rovnou do takového pomalejšího nebo spíš do takového popovějšího odvětví. Jako první skladbu, která navazuje na Jirku Korna, mám Comanchero od Monrey, přátelé. Comanchero, moje srdcová skladba, já myslím, že se stane i tou vaší a pokud ne, tak si to pojďte pořádně poslechnout a určitě si to zamilujete společně se mnou. Přátelé, Vinticí pokračuje se skladbou Comanchero jako šestá písnička dnešního večera a podle mě netřeba přestovat. Tak pojďme na to a pojďme dalej!

No a nám už pomaloučku, polehoučku dohrálo Comanchero, přátelé. A hele, máme vole nějakých 20 minut do konce, takže si myslím, že pravý čas na to trošku zrychlit a trošku si pohovořit o tom, co jsme dneska nestihli. Já jestli se nepletu, tak můj poslední díl byl švýcarský, kdy jsem vám popisoval ten svůj skvělý výlet a vlastně od té doby uteklo docela dost času, takže podle mě čas na to zaměřit se na Velikonoce. Byl jsem tak jako tradičně vlastně poslední 3-4 roky u své babičky na vesnici v Koberovech. Ty vole, není to jednoduchý, jo, ale letos jsme to vzali celkem zkrátka. Vyčlenili jsme si nějaký baráky, který vynecháme, nějaký baráky, který vlastně navštívíme, ale když to vemu kolem a kolem, tak začínáme někde v 8, končíme ve 12, to jsou 4 hodiny. Obvykle jsme byli schopni zvládnout třeba 30-40 domů a s tím se nějakým způsobem snoubí 30-40 kořalek, což nejde. Já jsem onehdá zvracíval třeba 3x za dopoledne a tak dále a úplně mi to nedělalo dobře, takže letos jsme vyčlenili třeba 20-15 zastávek. Nějakým způsobem jsme ráno losovali o tom, kdo bude řídit po okolních vesnicích a kdo právě vyžere toho černého Petra, že se bude moct sestřelovat hnedka od rána. Vy už asi tušíte, vole, co jsem vyhrál já, jo. Samozřejmě jsem byl jako spolujezdec a první kořalku jsem měl třeba v 8.05 hnedka po ránu. Ale díky tomuhle omezenému množství jsem nějakým způsobem byl schopný dojít domů. Nějakým způsobem jsem nezvracel, nedělal jsem ostudu. Jediný teda, co je trošku problém v rámci téhle party, já jsem se zbudil třeba v 6 odpoledne v posteli, bez kalhot, v tričku. A vůbec si nepamatuju, jak jsem šel ležet. Takže ještě jsem se ptal babičky, jestli bylo všechno v pořádku. Bylo, ta mi pak dala vývar. A byl jsem se zeptat u sousedů, ty mě prý i viděli, jak jsme šli domů. Takže všechno v pořádku. Takže tolikero alkoholikovo Velikonoce. Hele, berte to s nadhledem, ono, já spoustu z těch příbuzných, který bydlejí vlastně v těch domech, který navštivujem, jsem neviděl rok. Vlastně od těch posledních Velikonoc, oni mě taky ne. A nějakým způsobem se společně chceme napít a tak dále a tak dále. Takže je to takový břemeno, který si spolu vlastně nesu na rameni každým rokem, ale letos jsme to docela krásně vyřešili. Pojďme si na další skladbu, kocourci. Další skladba je Oh Man, Send Me a Postcard od Shocking Blue. Mě dohrává akorát podklad, takže si ji tam rovnou loupnem. Pak vám povyprávím, kam pojedu příště, rozloučíme se a bude po prdeli. Tak jdeme dál. Shocking Blue a Send Me a Postcard, jedna z mých oblíbených.

0: Právě ladíš Vintage C.
1: No a my máme za sebou Shocking Blue, přátelé, a Send Me a Postcard. A nějakým způsobem koukám do hodin, že máme 15 minut do konce, takže to rozdělíme na dva stupy. V jednom stupu vám pohovořím, kam se vlastně chystám a co mám v plánu na jaro, i když vlastně jaro už je dávno, vole, za dveřmi nebo nějakým způsobem ve dveřích, tak plánuju teďkon výlet na červen, mělo by to být první půlka června a rozplánoval jsem si další Thajsko. Hele, původně jsem měl v plánu jet do Japonska, ale myslím si, že právě čas na toto odložit na podzim. Teďkon se všude válčí, já jsem se snažil nějakým způsobem vyhledat přestup nebo let tak, abych nepřestupoval někde tam, kde ty magoři s úděrkama na hlavě posílají bomby a nějakým způsobem se zdržujou. Já si úplně nemůžu dovolit, ne vlastně, že bych měl strach z toho, že mě někde odpálej, ale já mám spíš strach z toho, že bude nějaký útok na letiště a právě nemůžu si dovolit někde zůstat 14 dní, 3 týdny po tom, co jsem byl na 3-týdenní dovolený uzavřený na letišti. Takže nějakým způsobem jsem naplánoval Thajsko. Objevil jsem, že letí krásný přímý let z Frankfurtu přímo do Bangkoku, takže vylište mi, teda vlezte mi na záda a letím rovnou tam, já myslím, že si dám Praha-Bangkok, tam teda přestoupím samozřejmě, poletím na, vlastně nebo přestoupím na menší letiště a poletím ještě do Trátu, odkud už si myslím, že bych mohl chytit nějaký vlak nebo autobus a lehoulince se dostat do cílové destinace. Cílová destinace bude tentokrát ostrov Mak a vybral jsem si ho z důvodu, že jsem si loni zranil rameno na skútru, takže jsem letos hledal ostrov, kde se nebude jezdit na motorkách, kde to je sízný na kole a tak dále. Takže tolik je rok mýmu výletu, pletím na ostrov Mak, kde bych rád strávil třeba 14 dní nějakým způsobem pohodičky, nějakým způsobem oddechu, relaxu, cestování a tak dále a tak dále. Takže si o tom určitě ještě pohovoříme. Zatím je to v plenkách, zatím to plánu, ale minimálně už mám sehnaný všechny letenky a tyhle krámy, takže už to jenom zaplatím, což bude asi tenhle víkend a pak vám o tom povyprávím. Takže kocorci, červen, Thajsko, cvrko, brko, víte sami. No a vy stále ladíte Rádio Béčko, pojďme si dát rovnou vlastně předposlední skladbu. Já se s váma rozloučím následně, no a bude po prdeli. Takže co máme po Shocking Blue, je to Count 5 a Pretty Big Mouth. Pojďme rovnou na to.

nám právě dohráli Count Five, přátelé, a máme 10 minut do konce a myslím si, že už toho nic moc nestihnu. Možná bych tam stihnul krátkou písničku, pak se s váma rozloučit narychlo a tak dále, ale víte, že jak jsem docela ukecanej, tak mi to dělá problém tyhle zkrácený vstupy, takže uděláme si to tak, jak jsme zvyklí a tak, jak mě to vyhovuje, nezlobte se. Takže prdelky, díky za to, že jste ladili, nějakým způsobem tady byla zase prodleva, hele, mě to úplně nejde dvakrát do týdne, nebo dvakrát do měsíce, jak jsem sliboval, jednou za dva týdny, ale snažím se, dělám, co můžu, někdy mě i selže technika a tak dále, ale pokud to vyjde, tak jako to vyšlo dneska, tak strašně byl rád přijdu, takhle po práci si na vás čas udělám a odvysíláme si díl. Určitě se další díl bude věnovat tomu, kam vlastně pojedu v Thajsku a tak dále, protože už budu mít propracovanější výlet. Určitě se můžeme mrknout ke mně na zahradu v rámci hovoření, protože tam rozjíždím záhony s paprikama, rajčatama a tak dále. No a co bych k tomu ještě dodal, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle je Rádio Bčko, pořad Vintage, tentokrát číslo 167. Dostali jsme se společně až na konec, kde na 9. hodinu začne okusovat éter Malý pátek v produkci DJ Cynika. Takže já vám doporučuji, nepřepínejte, i když je to pořád z úplně jinýho soudku než můj vintážek, ale tak jako tak je to dobrý kluk a je to dobrý rádio, vole, tak to nechte bejt a nepřepínejme, ne? No ano a kolem a kolem, hele, musím se s vámi rozloučit, takže děkuju ještě jednou za poslouchání, vole, za nějakou trpělivost a tak dále. Já jsem Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage v éteru Rádia Bčka. No a to je úplně celý. A ty si tlustá bečko. To jsem nechtěl říct, úplně jste všichni ubený a máte se rádi. Díky, čau.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém končí svou funkci na konci června s přesunem agendy na ministerstvo zdravotnictví. Jeho místo převezme Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka péče o duševní zdraví a protidrogové politiky. Vláda schválila přesun některých agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Na brněnském zastupitelstvu způsobila žena rozruch, když vytáhla sovětskou vlajku a kritizovala Ukrajinu. Dále se vyjádřila proti sjezdu sudetských Němců, plánovanému na následující víkend. Strážníci přivolali státní policii pro podezření z propagace omezující svobody, která případ převzala. Policejní dokumenty odhalily, že primátor Karviné Jan Wolf instruoval svého řidiče, aby získal osobní údaje o novinářovi kritizujícím jeho působení a fotbalový klub MFK Karvina. V souvislosti s podezřením na manipulaci zápasů je Wolf obviněn z podplácení, přičemž jeho zájem o novinářovi informace byl označen za mafiánskou praktiku. Investigace se kontextově týká možných nekalostí v karvinském fotbale a potenciálního zneužívání moci ve městě. Ministerstvo financí se postavilo proti návrhu zákona ministra kultury Otto Klempíře, který se zaměřuje na změnu financování veřejnoprávních médií. Požaduje přepracování návrhu pro větší finanční stabilitu těchto médií. Tento krok následuje po podobných výhradách ostatních ministerstev a veřejných orgánů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Reed.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Po dlouhých 7 letech, tedy skoro jako čekání na nový díl oblíbené telenovely, se Pavla Šmídová vrací do české volejbalové reprezentace. Zranění Kateřiny Valkové udělalo místo pro tento velký návrat. A tak se Pavla postaví na smeč s plnou verbou. Liga národů startuje za pouhé 2 týdny a celou akci bude přenášet ČT Sport a ČT Sport Plus. Jiří Černoch, známý český hokejista, se blízkl proti Švédům, i když mu rozhodčí neuznali jeden gól kvůli předčasnému zapískání. Přesto se zapsal do statistik s jedním gólem a přispěl k vítězství týmu. Jak sám říká, aspoň nějaký ten gól na kontě zůstal a nadále nás v 2024 baví svým elánem na ledě. Viktor Wembanyama zářil z 41 body a 24 doskoky v napínavém prvním finále západní konference NBA. San Antonio si ale s Oklahomou zahrálo na nervy, když vítězství 122-115 přišlo až ve druhém prodloužení. Basketbalisté San Antonia tak zahajují cestu na zlatý trůn, zatímco fanoušci doufají, že další zápasy budou stejně dramatické. Jakub Dobeš zazářil v rozhodujícím 7. duelu proti Buffalu s 37 zákroky, když pomohl Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení. Tento český golman je stěžejním hráčem a jeho výkon otevřel cestu k semifinále Stanleyova poháru. Nyní se kanadský tým připravuje na souboj s Karolínou, což slibuje další napínavou bitvu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Naše big beatové srdce na rádiu.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V pražské Arše plus vystoupí ve 20:30 polský jazzový kvartet Kosmonauti. Lístek vyjde na 300 pade. V plzeňském Zachspabu zahraje osmičlenná hudební skupina V3ska, která hraje převážně styl ska, doplněný prvky reggae a punku. Lístek je za 270 korun. Meet Factory v Praze vystoupí dnes od 20 hodin americká skupina Dirhoof. Vstup je 500 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Rozhodnutí přesunout agendu protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví šokovalo Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jelikož premiér Andrej Babiš s nimi krok neprojednal. Vládní koordinátor pro protidrogovou politiku Pavel Bém o tomto kroku nevěděl a následně kvůli němu rezignoval. Jindřich Vobořil, bývalý vládní protidrogový koordinátor, varuje, že tento přesun by mohl vést k dramatickému nárůstu problémů spojených s uživateli drog. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém končí svou funkci na konci června s přesunem agendy na ministerstvo zdravotnictví. Jeho místo převezme Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka péče o duševní zdraví a protidrogové politiky. Vláda schválila přesun některých agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Na brněnském zastupitelstvu způsobila žena rozruch, když vytáhla sovětskou vlajku a kritizovala Ukrajinu. Dále se vyjádřila proti sjezdu sudetských Němců, plánovanému na následující víkend. Strážníci přivolali státní policii pro podezření z propagace omezující svobody, která případ převzala. Policejní dokumenty odhalily, že primátor Karviné Jan Wolf instruoval svého řidiče, aby získal osobní údaje o novinářovi kritizujícím jeho působení a fotbalový klub MFK Karviná. V souvislosti s podezřením na manipulaci zápasů je Wolf obviněn z podplácení, přičemž jeho zájem o novinářovi informace byl označen za mafiánskou praktiku. Investigace se kontextově týká možných nekalostí v karvinském fotbale a potenciálního zneužívání moci ve městě. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Po dlouhých 7 letech, tedy skoro jako čekání na nový díl oblíbené telenovely, se Pavla Šmídová vrací do české volejbalové reprezentace. Zranění Kateřiny Valkové udělalo místo pro tento velký návrat a tak se Pavla postaví na smeč s plnou verbou. Liga národů startuje za pouhé 2 týdny a celou akci bude přenášet ČT Sport a ČT Sport Plus. Jiří Černoch, známý český hokejista, se blízkl proti Švédům, i když mu rozhodčí neuznali jeden gól kvůli předčasnému zapískání. Přesto se zapsal do statistik s jedním gólem a přispěl k vítězství týmu. Jak sám říká, aspoň nějaký ten gól na kontě zůstal a nadále nás v 2024 baví svým elánem na ledě. Viktor Wembanyama zářil z 41 body a 24 doskoky v napínavém prvním finále západní konference NBA. San Antonio si ale s Oklahomou zahrálo na nervy, když vítězství 122-115 přišlo až ve druhém prodloužení. Basketbalisté San Antonia tak zahajují cestu na zlatý trůn, zatímco fanoušci doufají, že další zápasy budou stejně dramatické. Jakub Dobeš zazářil v rozhodujícím 7. duelu proti Buffalu s 37 zákroky, když pomohl Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení. Tento český golman je stěžejním hráčem a jeho výkon otevřel cestu k semifinále Stanleyova poháru. Nyní se kanadský tým připravuje na souboj s Karolínou, což slibuje další napínavou bitvu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Radio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, ze světa vesmírné technologie přichází zajímavost. Roskosmos, ruská národní vesmírná agentura, začal na svých raketách zobrazovat komerční reklamy kvůli stenčujícím se rozpočtům. Tento krok by mohl výrazně pomoci vylepšit jejich finanční situaci, a to v době, kdy kosmické mise jsou stále nákladnější. Loučí se s vámi Rádio B a přejeme vám hezký den. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Rozhodnutí přesunout agendu protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví šokovalo Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jelikož premiér Andrej Babiš s nimi krok neprojednal. Vládní koordinátor pro protidrogovou politiku Pavel Bém o tomto kroku nevěděl a následně kvůli němu rezignoval. Jindřich Vobořil, bývalý vládní protidrogový koordinátor, varuje, že tento přesun by mohl vést k dramatickému nárůstu problémů spojených s uživateli drog. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém končí svou funkci na konci června s přesunem agendy na ministerstvo zdravotnictví. Jeho místo převezme Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka péče o duševní zdraví a protidrogové politiky. Vláda schválila přesun některých agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Na brněnském zastupitelstvu způsobila žena rozruch, když vytáhla sovětskou vlajku a kritizovala Ukrajinu. Dále se vyjádřila proti sjezdu sudetských Němců, plánovanému na následující víkend. Strážníci přivolali státní policii pro podezření z propagace omezující svobody, která případ převzala. Policejní dokumenty odhalily, že primátor Karviné Jan Wolf instruoval svého řidiče, aby získal osobní údaje o novinářovi kritizujícím jeho působení a fotbalový klub MFK Karviná. V souvislosti s podezřením na manipulaci zápasů je Wolf obviněn z podplácení, přičemž jeho zájem o novinářovi informace byl označen za mafiánskou praktiku. Investigace se kontextově týká možných nekalostí v karvinském fotbale a potenciálního zneužívání moci ve městě. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Nestárnoucí klasika na Rádiu.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Drake se ve svém novém albu Made of Honor snaží obnovit svůj statut krále hiphopu s úchvatnou kolekcí skladeb, které dokazují jeho schopnost dominovat hitparádám. Pod taktovkou vydavatelství Republic Records tento projekt sklízí chválu za svou produkci i inovativnost. Pro fanoušky Drakea a nováčky je toto album nezbytným poslechem pro pochopení jeho umělecké cesty v 2024. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Zlomený beat.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Po dlouhých 7 letech, tedy skoro jako čekání na nový díl oblíbené telenovely, se Pavla Šmídová vrací do české volejbalové reprezentace. Zranění Kateřiny Valkové udělalo místo pro tento velký návrat a tak se Pavla postaví na smeč s plnou verbou. Liga národů startuje za pouhé 2 týdny a celou akci bude přenášet ČT Sport a ČT Sport Plus. Jiří Černoch, známý český hokejista, se blízkl proti Švédům, i když mu rozhodčí neuznali jeden gól kvůli předčasnému zapískání. Přesto se zapsal do statistik s jedním gólem a přispěl k vítězství týmu. Jak sám říká, aspoň nějaký ten gól na kontě zůstal a nadále nás v 2024 baví svým elánem na ledě. Viktor Wembanyama zářil z 41 body a 24 doskoky v napínavém prvním finále západní konference NBA. San Antonio si ale s Oklahomou zahrálo na nervy, když vítězství 122-115 přišlo až ve druhém prodloužení. Basketbalisté San Antonia tak zahajují cestu na zlatý trůn, zatímco fanoušci doufají, že další zápasy budou stejně dramatické. Jakub Dobeš zazářil v rozhodujícím 7. duelu proti Buffalu s 37 zákroky, když pomohl Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení. Tento český golman je stěžejním hráčem a jeho výkon otevřel cestu k semifinále Stanleyova poháru. Nyní se kanadský tým připravuje na souboj s Karolínou, což slibuje další napínavou bitvu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Pražské Arše plus vystoupí ve 20:30 polský jazzový kvartet Kosmo.

0: Olomouci. Lístek vyjde na 300 pade. V plzeňském Zachspabu zahraje osmičlenná hudební skupina V3ska, která hraje převážně styl ska, doplněný prvky reggae a punku. Lístek je za 270 korun. Meet Factory v Praze vystoupí dnes od 20 hodin americká skupina Deerhoof. Vstup je 500 pade.
1: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
2: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Rozhodnutí přesunout agendu protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví šokovalo Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jelikož premiér Andrej Babiš s nimi krok neprojednal. Vládní koordinátor pro protidrogovou politiku Pavel Bém o tomto kroku nevěděl a následně kvůli němu rezignoval. Jindřich Vobořil, bývalý vládní protidrogový koordinátor, varuje, že tento přesun by mohl vést k dramatickému nárůstu problémů spojených s uživateli drog. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém končí svou funkci na konci června s přesunem agendy na ministerstvo zdravotnictví. Jeho místo převezme Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka péče o duševní zdraví a protidrogové politiky. Vláda schválila přesun některých agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Na brněnském zastupitelstvu způsobila žena rozruch, když vytáhla sovětskou vlajku a kritizovala Ukrajinu. Dále se vyjádřila proti sjezdu sudetských Němců, plánovanému na následující víkend. Strážníci přivolali státní policii pro podezření z propagace omezující svobody, která případ převzala. Policejní dokumenty odhalily, že primátor Karviné Jan Wolf instruoval svého řidiče, aby získal osobní údaje o novinářovi kritizujícím jeho působení a fotbalový klub MFK Karviná. V souvislosti s podezřením na manipulaci zápasů je Wolf obviněn z podplácení, přičemž jeho zájem o novinářovi informace byl označen za mafiánskou praktiku. Investigace se kontextově týká možných nekalostí v karvinském fotbale a potenciálního zneužívání moci ve městě. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Big Beat na Bčku. To může.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Ve světě plném oživování populárních příběhů přichází stanice FX spolu s Hulu s novým komediálním seriálem Velmi mladý Frankenstein, který vede tým producentů včetně Stephanie Robinson, Taiki Waititiho a legendárního Mela Brookse. Hlavní roli stvární herec Zach Galifianakis, známý svým unikátním humorem. Seriál staví na nadčasovém odkazu klasického příběhu, ale přináší ho do 2026. roku se svěžím a moderním pohledem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Po dlouhých 7 letech, tedy skoro jako čekání na nový díl oblíbené telenovely, se Pavla Šmídová vrací do české volejbalové reprezentace. Zranění Kateřiny Valkové udělalo místo pro tento velký návrat. A tak se Pavla postaví na smeč s plnou verbou. Liga národů startuje za pouhé 2 týdny a celou akci bude přenášet ČT Sport a ČT Sport Plus. Jiří Černoch, známý český hokejista, se blízkl proti Švédům, i když mu rozhodčí neuznali jeden gól kvůli předčasnému zapískání. Přesto se zapsal do statistik s jedním gólem a přispěl k vítězství týmu. Jak sám říká, aspoň nějaký ten gól na kontě zůstal a nadále nás v 2024 baví svým elánem na ledě. Viktor Wembanyama zářil z 41 body a 24 doskoky v napínavém prvním finále západní konference NBA. San Antonio si ale s Oklahomou zahrálo na nervy, když vítězství 122-115 přišlo až ve druhém prodloužení. Basketbalisté San Antonia tak zahajují cestu na zlatý trůn, zatímco fanoušci doufají, že další zápasy budou stejně dramatické. Jakub Dobeš zazářil v rozhodujícím 7. duelu proti Buffalu s 37 zákroky, když pomohl Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení. Tento český golman je stěžejním hráčem a jeho výkon otevřel cestu k semifinále Stanleyova poháru. Nyní se kanadský tým připravuje na souboj s Karolínou, což slibuje další napínavou bitvu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B. Pražské Arše plus vystoupí ve 20.30 polský jazzový kvartet Kosmonauci. Lístek vyjde na 300 pade. V plzeňském Zachspabu zahraje osmičlená hudební skupina V3ska, která hraje převážně styl ska, doplněný prvky reggae a punku. Lístek je za 270 korun. Meet Factory v Praze vystoupí dnes od 20 hodin americká skupina Deerhoof. Vstup je 500 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Zdravím všechny posluchače Rádia B, já jsem Šazo a přináším vám z Brusu nový díl pořadu Revolution. Já doufám, že se máte parádně, protože já se mám skvěle. No a pokud se nemáte parádně, tak třeba vás tady ta hudba trošičku vyladí do té lepší nálady. No každopádně dneska tady máme samý pecičky, na což se moc těším. No a mně nezbývá nic jiného, než to rozjet, takže si dáme první novou věc, která je od Dagiho a producenta Akuena, jmenuje se to Homage.

Bima. Dobrá věc od Dagiho, ale my jdeme hned na další věc, protože další věc je od King Size Studio, dá se říct, protože udělali rhythm, udělali beat, který se jmenuje Zion Road, a nazbírali MC, do toho beatu vlastně několik MC, Bajvočko 10, no a každý podal svoji verzi právě na tomto rhythmu, no a EP neboli kompilace už byla venku. Takže jo, na této kompilaci můžete najít jména, jako je třeba Omar Perry, Black Thunder, U-Man, Milan Manaza, Sydney Sidus, Lord Bitum a další. No a každopádně já mám svého favorita Jasného, pro mě jako největší srdeční záležitost z tohoto EPčka vlastně, nebo této kompilace, je právě od Omara Perryho a ta nese název She's Mine.

Nyní si pustíme věc od francouzského zpěváka, který se říká Diddy Clean. Je na scéně od roku 2011 a jeho nový single se jmenuje Allorail.

Dnes si ukážeme album, které mě baví a které vám chci ukázat, alespoň z části. No a dneska jde o album, které má na starost zpěvák, který si říká Teacher D. No a samozřejmě v krátkosti něco k němu. Teacher D, vlastním jménem Damion Darrell Warren, je jamajský zpěvák, ale i také bývalý pedagog, jenom tak pro zajímavost. Narodil se na Jamajce a to 21. září roku 1980. Nejvíce ho proslavili asi hity jako je Smoke and Fly, Reggae Souljah a Smuggling Weed. A když nahrával tyto písně, tak byl ještě zaměstnancem Ministerstva školství, mládeže a kultury, a to na plný úvazek. Nyní už se učitelství nevěnuje, avšak jeho umělecký jméno bylo vlastně odvozeno z jamajské kreolštiny pro název učitel, no a samozřejmě taky jeho dětský přezdívky Demus, tedy D. Má za sebou celkem 3 úspěšný alba a co jsem zahlédl, tak by měl pracovat i na dalším, takže se necháme překvapit, ale já se těším, jo. No, my se dnes teda podíváme na jeho album, který se jmenuje Rastafari Way, pochází z roku 2017, no a jako vždycky si dáme 2 tracky, no a tentokrát jsem vybral tracky s názvem Do Today a Jaja is Calling.

malá ukázka od zpěváka, který si říká Teacher D, ale především ukázka z alba roku 2017 Rastafari Way. No, každopádně Teacher D je docela známý zpěvák, ale pokud neznáš, určitě doporučuji jeho tvorbu, stojí za to, stojí za poslechnutí. No a my jdeme na další věc a ta je od Dillyho Ranksa. Dillyho Ranksa jsme tady měli i minule s jednou novinkou. Teďka tu máme další, samozřejmě čerstvou novinku a ta se jmenuje Save Me Now.

Následující píseň, kterou si pustíme, je opět z kompilace. Tentokrát je to kompilace z francouzské produkce. Je to na Liberté Rhythmu všechno. Tento beat by měl mít na starost zpěvák, ale především producent David Corleone. No samozřejmě, jak jsem řekl, Liberté Rhythm Compilation. A na to můžete najít jména opět, jako je Uman, Manjul, Faya P, Paulo, Little Kev. No a hromady dalších, je tam toho opravdu hodně. Každopádně mě asi nejvíc zaujala francouzská zpěvačka, která si říká Melopé. Ještě nikdy jsem od ní nic neslyšel a jelikož mě zaujala, tak jsem hned chtěl projet její portfolio. Bohužel toho moc nemá, takže budu tajně doufat, že je to začínající zpěvačka nebo že brzy něco vydá nového, protože upřímně její hlas mi opravdu lahodí a ta flow ta sedí jako prdel na hrnec. No každopádně posuďte sami, jdeme si pustit píseň, která se jmenuje Libere de Mes Chaines.

0: jako brácho ségro, natvrdo jsem se zamiloval. Tuhle tu holčičku, tu budu určitě pozorovat a budu čekat na nějakou novou věc, protože tohle, jo, to mě fakt baví. No, každopádně, mám tady pro vás i pozvánečku na mejdán, ale koukám, že mě docela tlačí čas, takže bohužel, necháme si to na příště, nevadí, do mejdanu ještě nějakých těch lepších je čas, takže to se nic nestane. No a my si teď dáme další věc, tentokrát je to Digital Session, která tady docela dlouho nebyla. Ano, samozřejmě je to opět od Manu Digitala a tentokrát si k sobě vzal anglického veterána, který si říká Daddy Freddy, takže tento track se jmenuje Digital Man Digital UK Session.
1: 3, 2, 1,
2: red eyes.
1: Rasta, the steam fish, not pasta. Don't know, you know, original bad one. Daddy Freddy alongside the great Manu Digital.

0: mad.
1: Slash, yeah.
0: Crazy.
1: Greatest, you know. Man who did the job, he got up to the get physical. Seeing?
0: Perfect, bro.
1: Oh. Come on.
2: To byl více jak 5 minut dlouhý digitální nátěr od Diddyho Freddyho, který ani navzdory svému vyššímu věku nehodlá ubírat na flow, a to se mi líbí, takže jo. No, než se vrhneme na džungli, tak si dáme ještě jednu věc ze světa reggae, i když ne úplně reggae, spíš bych řekl dubstepas, takže zase něco z trochu jiného soudku. No, jdeme na to. OBF, Irritation Step Pass, a track se jmenuje Love Sound System.

Tak, beru své slovíčka zpět, protože pokud se nepletu, tak toto byl čistý dubvice, ale je to vlastně součástí dubu. Každopádně pozor na to, dubvice ses je vlastně odnož dubu a dubvice zez je odnož z reggae džunglu. Dejte si na to bacha. I blbé písmenko může změnit úplně styl. No, každopádně, když už jsme u toho džunglu, tak jdeme na ten džungl. No a dneska tady mám takový tvrdší věci a jdeme hned na to, protože první věc je od Zapáji na tyho dýha a jmenuje se to Water Cyan Cool.

tak já mám cool. Producent a DJ, který si říká Vík, vydal nový EPčko. Toto EP se jmenuje Green Crack EP, můžete na něm nalíst 5 tracků a jako vždy je to v Amen Jungle režii, takže jak jsem slíbil dneska něco tvrdšího, tak si dáme i jeden Amen a ten nese název Hardcore Vibes.

moje oblíbené producentské duo, které si říká Lost City, vydali nový EP. Toto EP udělali dohromady se zpěvačkou, která si říká Mozaya. Na tomto EP můžete najít 6 tracků, některé tracky tam mají remixy a některé jsou originály. Jinak toto EP se jmenuje The Chase EP a musím říct, že to stojí za to, ač je to takové tvrdší, než je u nich zvykem, bych řekl. No, každopádně dáme 2 tracky, protože čas tlačí, čas už končí. Takže první track se jmenuje Can't Breathe, to je junglový remix, a druhý track je Check. No, doufám, že jste se bavili, protože já se bavil náramně. Dneska to bylo pro mě hudebně dosti zajímavé. No a samozřejmě slyšíme se zase příště. Nezapomeň, úterý od 5 hodin vždycky premiéra nového dílu pořadu Revolution. Takže jo, mějte se fajn a příště. Čau.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: What's up, y'all? You know what it is.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

sense alive. Life's rough, but it's alright.

Tak ahoj, ahoj, zase vás tady zdravím, přátelé z Rádia B. Máme úterý večer nebo pátek dopoledne a máme tady 52. díl pořadu Bass Up na Rádiu B. A jako první věc jsem vzal track od Seekflowa, Joseho Rodrigueze, oba jsou to Španělé. Track se jmenuje Fenomena, vyšlo to na Distortion Records v dubnu 26. Při upřímný poslech na

pokračovat breakovinou, tohleto je track od Crafty Cuts, jmenuje se All Night a vyšlo to v květnu 26 na Against the Grain

No, přátelé, když jsme u těch breaků, tak bych vás rád pozval na další akci Breaking, která se koná 29. května v pátek v nově přestěhovaném klubu Cíl na Žižkově. A budeme jako vždycky hrát breakbeaty a různý odnože bass music a jako DJ se nám představí Sonority Live, Act of Mood, DJ Set, Rascal, STVS a

Tak a pokračujeme dál v pořadu Bass Up na rádiu B. Mám tady track od Raby, jmenuje se Chopa. Vyšlo to taky loni září na Primitive UK. Třítrackový EPčko, který nese název Svek. Tak přeju příjemný poslech.

Tak přátelé, pokračujeme dál. Dáme si nějaký dub. Tohle je věc od Green Lion Crew, jmenuje se I Smoke Pot. Je to z dvoutrackovýho EPčka, který vyšlo v roce 25. Ještě na tom spolupracoval Roy Summers a Boostive. A je to hodně příjemná věcička, myslím, že se hodí do bass-upu. Příjemný poslech.

No a přátelé, navážeme ještě jednou věcí z dabu. A je to track od HLZ a jmenuje se Eagle Dub a vyšlo to na jeho desce, už jsem vám hrál, mám pocit, v Liquid Wave je jeden track, vyšlo to na Metalheads teďko v květnu a je to hodně příjemná deska, je tam celkem 16 tracků, takže určitě vyhledejte, dělal to HLZ a LPčko se jmenuje All My Life.

Tak přátelé, posloucháte Rádio Bčko, pořad Bejsa, 52. díl. A teď tady mám věc takovou dubo-junglovou, výborný track a má skoro 8 minut, trošku jsem ho pokrátil na konci teda, tak se nezlobte. A jmenuje se Dub From The Roots a dělal to Vex, to vyšlo to na D-Storm Records, teďko v květnu 26. Příjemný poslech.

No tak to je parádní jízda, co říkáte, tohle z toho můžu. A teď tady mám věc, kterou dělal Jabby, jmenuje se Acid Tool a vyšlo to na jeho 4-trackovým EPčku, který se jmenuje Crack Out You a vyšlo to na Alright Reserve a je to taky taková příjemná pohodička, týpek.

Tak tohle to byl track Acid Tools, na rádiu Bčko pokračujeme dál a mám tady mýho oblíbence, breakbeatovýho týpka ze Španělska, který se říká Luis Pitty. A teďko mu vyšla v květnu věc, která se jmenuje Go Back a je tak příjemně breakbeatová. Fakt ty Španělé jsou výborní breakbeataři, takže teď co se vydávají, tak převážně je to španělská práce a fakt to musím říct, že to stojí za to, jako poslouchejte to.

No a přátelé, mám tady další věc, je to takový příjemný breakbeatek, dělal to Tones, jmenuje se to Where Did You Go a vyšlo to na Primitive UK, teď v květnu, je to čerstvá novinka. Takže užívejte krásný večer nebo příjemný dopoledne v pátek. Zdraví vás Reskal.

Tak přátelé, tohle to byl producent Tones a následovat bude další příjemná věc od producentky, která se říká 19x93. Nevím, jak to říct anglicky, takže to říkám takhle. A track se jmenuje Shake It Baby a vyšlo to na 17 Audio, taky květen 26, takže novinka. Takže přeju příjemný poslech na Bčku, užívejte buď v úterý večer nebo v pátek dopoledne.

Tak a jedeme dál, dáme si v bassupu trošku nasekaných amenů, junglist a tohleto je CTRL Z a Benji Wild a track se jmenuje Don Georgian.

Tak budeme pokračovat ještě v té zlámanici. Tohle je takový klidný junglik. Dělal to Great Classic, Jody Nettie a DJ Hype a Haste to remixovali.

Tak máme tady poslední věc dnešního bass-upu. Je to taky takový jungle a dělal to DJ Hybrid a Flex Effect. Jmenuje se to UNV Murder Sound. Vyšlo to na Audio Edict Records. A přátelé, rovnou se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, buďte zdraví. Choďte na mejdany, poslouchejte Rádio Bčko a kdo budete mít čas a chuť, zastavte se 29. května v klubu Cíl na Žižkově. Děláme tam další akci Break-in, takže budeme breakovat celou noc. Mějte se fajn, ahoj.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Y'all ready, fellas?

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Jedna hodina na Rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.